0: co bude dělat, když si to stejně vezme.
1: No, tak to trošičku demolovali, ale...
2: Poslízlou potvoru.
0: A nakonec